0: Dobrega.
1: Tak po něco dvora, čora, čora, ty jsou tady dus korega. Fukuda, tanaka, tuvaka, kudu budu, primuda, tak po něco respondaci.